0: Impuls.
1: Slováci mění ministra. Slovenský parlament totiž vyslovil nedůvěru šéfovi životního prostředí Tomáši Tarabovi. Návrh při hlasování podpořila kromě poslanců opozice i vládní strana SNS, která odvolání Taraby požadovala od letošního jara a která se kvůli tomu dostala do sporu s premiérem Ficem. Vyslovení nedůvěry členovi kabinetu sněmovnou podle slovenské ústavy znamená, že hlava státu tohoto ministra odvolá. Barbora Strýcová věří v další zisky poháru Billie Jean Kingové i v budoucnu. Nehrající kapitánka našeho tenisového týmu žen se z čínského Shenzhenu vrátila sice bez poháru, ale ve vítězném modrém saku a s medailí na krku. S hráčkami, které zůstaly v Číně na další turnaje, oslavila titul v Shenzhenu na slavnostní večeři.
2: Oslavy vypadaly tak, že my jsme tam často jako chodili do takový turecký restaurace, kde byli strašně příjemní lidi, kteří mluvili anglicky, že to bylo jednoduché se pro nás jako objednávat. A oni se o nás hrozně hezky starali. Ty oslavy byly takový akorát, bylo to tak jako do pohody.
1: Tenistky uspěly na finálovém turnaji poté, co porazili Velkou Británii, Španělsko a v nedělním finále i Ukrajinu. Tým ve složení Linda Nosková, Karolína Muchová, Marie Bousková, Kateřina Siňaková a Sára Bejlek získal 12. titul a první od roku 2018. A dodám i počasí. Středa čeká jasno až polojasno, po ránu výjimečně mlhy. Poslední zářijový den naměříme 20 až 24 stupňů Celsia.
3: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.

0: Rádio Gold Impuls. 3 hodiny. Zprávy.
1: Se zprávami je tu Iva Horáková. Čeští fotbalisté ve druhém kole Ligy národů prohráli v oslabení s Anglií 0-2. Po porážce s Chorvatskem tak ani ve druhém utkání pod trenérem Dennyho nebodovali. Proti Anglii jsme se příkladně rvali, od 25. minuty bojovali v 10 bez vyloučeného Schulze, ale chyba po minutě od zahájení druhého poločasu naděje na úspěšný výsledek zhatila. A příště to bude ještě náročnější. V sobotu se fotbalisté představí proti španělským mistrům světa a na závěr prvního podzimního bloku je v úterý čeká duel v Anglii. Pražská škola v Újezdě nad Lesy se dneska znovu otevře. Po skoro týdnu do ní můžou nastoupit zdravé děti, obědy bude dovážet externí firma. Z oběda s prošlými vejci onemocnělo zažívacími a střevními potížemi skoro 400 lidí. Laboratoř potvrdila salmonelu až u 58 strávníků. Na výsledky dalších testů se čeká. Vejce, která personál kuchyně ve škole v Pražském Újezdě použil pro přípravu uhlířských špaget, prošla až v kuchyni. Uvedl to ředitel školy Libor Skala. Sněmovna přerušila debatu k hlasování o nedůvěře vládě. Jednání ukončila v souladu s jednacím řádem v 21 hodin a pokračovat bude dneska v 9 ráno. 7-hodinovou diskuzi opanovali členové vlády, kteří představovali své aktivity a úspěchy za dobu svého působení ve funkcích i plány do budoucna. Kritizovali opozici a bývalou vládu Petra Fialy. Zatím není jasné, zda se ve středu sněmovna k hlasování dostane. Do rozpravy se podle údajů na světelné tabuli hlásí 53 poslanců. Premiér Andrej Babiš označoval ještě před schůzí jednání o nedůvěře za předvolební meeting.
0: Rádio Impuls. Zprávy důležité pro život.
1: Žluté dveře pomáhají ve Zlíně řešit problémy. Jde o specializované centrum, kde poradí lidem v těžkých životních situacích.
2: Tohle centrum, řekněme první duševní pomoci, zřídil před 2 měsíci Zlínský kraj a pomoc tu už našla téměř 100 lidí, hlavně ti, kteří se z ničeho nic dostali, třeba do problému s tím, jak se ujmout péče o své náhle vážně nemocné rodinné příslušníky. Jsou tu zastoupeni i ti, jimž ničí duši problémy s dluhy. Obtížných situací je ale daleko více. Ve žlutých dveřích jde o správné nasměrování pro všechny, kteří si prostě a jednoduše v dané chvíli neví rady. Jan Čada, Radio Impuls, Zlín.
1: Ústecká univerzita slaví 35 let od založení. Z původních 3 fakult se rozrostla na 8, na kterých v současnosti studuje zhruba 10 000 lidí. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně se proměnila rozsahem studijní nabídky, výzkumnou činností, ale i rolí, kterou hraje v celém regionu. ČTK to řekl rektor univerzity Jaroslav Koucký. Myšlenka na vznik vysoké školy v Ústí nad Labem přitom původně velkou podporu neměla.
3: Od 60. let tady jako byla historie vysokoškolského vzdělávání, ale samozřejmě nebyla tak silná jako v těch velkých městech, tak ne všichni tomu byli nakloněni, tak že si mysleli, že to jako nebude mít budoucnost. Tohle pramenili, řekněme, obavy těch lidí na úrovni státu, který si to třeba v daný moment nepřáli. No.
1: 35. výročí univerzity připomíná venkovní výstava na Lidickém náměstí v Ústí nad Labem. Hlavní oslava proběhne 1. října ve vysokoškolském kampusu. Vyšetřování vražedného útoku na základní škole na Slovensku se rozšiřuje i na místního policistu. Podle dostupných informací čelí obvinění z trestného činu maření úkolu veřejného činitele. Měl podcenit závažné informace o chování útočníka ještě předtím, než 13-letý žák napadl nožem 2 učitelky a spolužačku. Jedna z učitelek zraněním podlehla, dívka je v kritickém stavu. Informaci o tom, že je v případu vyšetřován i místní člen policie, přinesl portál Aktuality.sk. A dodám i počasí na poslední zářijový den. Čekáme jasno až polojasno, po ránu výjimečně mlhy. Nejvyšší středeční teploty vyšplhají na 20 až 24 stupňů Celsia.
0: Rádio Gold Impuls. Zlaté

0: way to do it.
1: Rádio Gold Impuls. 4 hodiny. Zprávy.
2: Zprávy nabízí Iva Horáková. Čeští fotbalisté jsou po dvou domácích zápasech v elitní úrovni Ligy národů bez bodu. Prohráli jsme doma v Edenu s Anglií v dlouhém oslabení 0-2. Národní tým tak nedokázal bodovat ani ve druhém zápase pod novým španělským trenérem Santim Deniou. V sobotu podlehl Chorvatsku 1-2. Fotbalisté Španělska v české skupině Ligy národů zvítězili 4-1 nad Chorvatskem. Po dvou výhrách zůstali úřadující mistři světa v čele tabulky. Kontaminace olovem v odolené vodě se prověřuje jako ohrožení z nedbalosti. Středočeští policisté tak zahájili trestní řízení. Policisté spolupracují s Českou inspekcí životního prostředí a středočeskými vodohospodáři. Ti zjistili nadlimitní koncentraci olova ve vodě minulý čtvrtek. Podle pondělních výsledků voda v oblasti odolená voda stále není pitná. Omezení se týká 12 obcí se zhruba 15 tisíci obyvateli. Sněmovna večer přerušila debatu mimořádné schůze k hlasování o nedůvěře vládě. Pokračovat v ní bude ve středu v 9 ráno. Debatu opanovali ministři, informovali o svých aktivitách. Opozice přitom měla v plánu řešit obří schodek státního rozpočtu, střet zájmu premiéra Andreje Babiše i útoky na média a nezávislé soudy. Ministr vnitra slibuje vyšší platy. Lubomír Metnar chce lepší ohodnocení pro policisty, hasiče, celníky a příslušníky vězeňské služby. Platy jim mají v příštích 3 letech každý rok vzrůst o 2600 až 2900 korun měsíčně. Metnar to uvedl po jednání s odboráři. Tarifní složka by se měla zvyšovat ročně o 1300 korun, s čímž ale odbory nesouhlasí. Novinářům ministr řekl, že se situace už velmi pravděpodobně nezmění. Stejný růst platů policistů ohlásila už předchozí vláda, řekl v České televizi ministr vnitra z předchozího kabinetu Vít Rakušan. Dalších 50 milionů korun pošle karlovarské hejtmanství silničářům. Peníze půjdou na opravy krajských cest, tedy dvojek a trojek. Rekonstrukcí se dočkají hlavní silnice, po kterých jezdí nákladní auta.
3: Půjde například o okolí Horního Slavkova, Mezirolí, Kyselky nebo Kraslic. Všude jezdí nákladňáky často, ať už do zpracovatelských firem nebo kvůli těžbě, a silnice nápor přestávají zvládat. Karlovarské hejtmanství proto cestářům posílá nad rámec běžného rozpočtu celkem 51 milionů. Využít je musí rychle, ještě před začátkem zimy. Dušan Valenta, Radio Impuls.
2: Slováci mění ministra. Slovenský parlament totiž vyslovil nedůvěru šéfovi životního prostředí Tomáši Tarabovi. Návrh při hlasování podpořila kromě poslanců opozice i vládní strana SNS, která odvolání Taraby požadovala od letošního jara a která se kvůli tomu dostala do sporu s premiérem Ficem. Vyslovení nedůvěry členovi kabinetu sněmovnou podle slovenské ústavy znamená, že hlava státu tohoto ministra odvolá. Barbora Strýcová věří v další zisky poháru Billie Jean Kingové i v budoucnu. Nehrající kapitánka našeho tenisového týmu žen se z čínského Shenzhenu vrátila sice bez poháru, ale ve vítězném modrém saku a s medailí na krku. S hráčkami, které zůstaly v Číně na další turnaje, oslavila titul v Shenzhenu na slavnostní večeři.
4: Oslavy vypadaly tak, že my jsme tam často jako chodili do takových tureckých restaurace, kde byli strašně příjemní lidi, kteří mluvili anglicky, že to bylo jednoduché se pro nás jako objednávat a oni se o nás hrozně hezky starali. Ty oslavy byly takový akorát, bylo to tak jako do pohody.
2: Tenistky uspěly na finálovém turnaji poté, co porazili Velkou Británii, Španělsko a v nedělním finále i Ukrajinu. Tým ve složení Linda Nosková, Karolína Muchová, Marie Bousková, Kateřina Siňaková a Sára Bejlek získal 12. titul a první od roku 2018. A dodám i počasí. Středa čeká jasno až polojasno, po ránu výjimečně mlhy. Poslední zářijový den naměříme 20 až 24 stupňů Celsia.

0: Rádio Gold Impuls. 5 hodin. Zprávy.
1: Se zprávami je tu Iva Horáková. Čeští fotbalisté ve druhém kole Ligy národů prohráli v oslabení s Anglií 0-2. Po porážce s Chorvatskem tak ani ve druhém utkání pod trenérem Dennyho nebodovali. Proti Anglii jsme se příkladně rvali, od 25. minuty bojovali v deseti bez vyloučeného Schulze, ale chyba po minutě od zahájení druhého poločasu naděje na úspěšný výsledek zhatila. A příště to bude ještě náročnější. V sobotu se fotbalisté představí proti španělským mistrům světa a na závěr prvního podzimního bloku je v úterý čeká duel v Anglii. Pražská škola v Újezdě nad Lesy se dneska znovu otevře. Po skoro týdnu do ní můžou nastoupit zdravé děti, obědy bude dovážet externí firma. Z oběda s prošlými vejci onemocnělo zažívacími a střevními potížemi skoro 400 lidí. Laboratoř potvrdila salmonelu až u 58 strávníků. Na výsledky dalších testů se čeká. Vejce, která personál kuchyně ve škole v Pražském Újezdě použil pro přípravu uhlířských špaget, prošla až v kuchyni. Uvedl to ředitel školy Libor Skala. Sněmovna přerušila debatu k hlasování o nedůvěře vládě. Jednání ukončila v souladu s jednacím řádem v 21 hodin a pokračovat bude dneska v 9 ráno. 7-hodinovou diskuzi opanovali členové vlády, kteří představovali své aktivity a úspěchy za dobu svého působení ve funkcích i plány do budoucna. Kritizovali opozici a bývalou vládu Petra Fialy. Zatím není jasné, zda se ve středu sněmovna k hlasování dostane. Do rozpravy se podle údajů na světelné tabuli hlásí 53 poslanců. Premiér Andrej Babiš označoval ještě před schůzí jednání o nedůvěře za předvolební meeting.
0: Rádio Impuls. Zprávy důležité pro život.
1: Žluté dveře pomáhají ve Zlíně řešit problémy. Jde o specializované centrum, kde poradí lidem v těžkých životních situacích.
2: Tohle centrum, řekněme první duševní pomoci, zřídil před 2 měsíci Zlínský kraj a pomoc tu už našla téměř 100 lidí, hlavně ti, kteří se z ničeho nic dostali, třeba do problému s tím, jak se ujmout péče o své náhle vážně nemocné rodinné příslušníky. Jsou tu zastoupeni i ti, jimž ničí duši problémy s dluhy. Obtížných situací je ale daleko více. Ve žlutých dveřích jde o správné nasměrování pro všechny, kteří si prostě a jednoduše v dané chvíli neví rady. Jan Čada, Radio Impuls, Zlín.
1: Ústecká univerzita slaví 35 let od založení. Z původních 3 fakult se rozrostla na 8, na kterých v současnosti studuje zhruba 10 000 lidí. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně se proměnila rozsahem studijní nabídky, výzkumnou činností, ale i rolí, kterou hraje v celém regionu. ČTK to řekl rektor univerzity Jaroslav Koucký. Myšlenka na vznik vysoké školy v Ústí nad Labem přitom původně velkou podporu neměla.
3: Od 60. let tady jako byla historie vysokoškolského vzdělávání, ale samozřejmě nebyla tak silná jako v těch velkých městech, tak ne všichni tomu byli nakloněni, tak že si mysleli, že to jako nebude mít budoucnost. Tohle pramenili, řekněme, obavy těch lidí na úrovni státu, který si to třeba v daný moment nepřáli. No.
1: 35. výročí univerzity připomíná venkovní výstava na Lidickém náměstí v Ústí nad Labem. Hlavní oslava proběhne 1. října ve vysokoškolském kampusu. Vyšetřování vražedného útoku na základní škole na Slovensku se rozšiřuje i na místního policistu. Podle dostupných informací čelí obvinění z trestného činu maření úkolu veřejného činitele. Měl podcenit závažné informace o chování útočníka ještě předtím, než 13-letý žák napadl nožem 2 učitelky a spolužačku. Jedna z učitelek zraněním podlehla, dívka je v kritickém stavu. Informaci o tom, že je v případu vyšetřován i místní člen policie, přinesl portál Aktuality.sk. A dodám i počasí na poslední zářijový den. Čekáme jasno až polojasno, po ránu výjimečně mlhy. Nejvyšší středeční teploty vyšplhají na 20 až 24 stupňů Celsia.
0: Rádio Gold Impuls. Zlaté

0: Rádio Gold Impuls. 6 hodin. Zprávy.
1: Zprávy nabízí Iva Horáková. Čeští fotbalisté jsou po dvou domácích zápasech v elitní úrovni Ligy národů bez bodu. Prohráli jsme doma v Edenu s Anglií v dlouhém oslabení 0-2. Národní tým tak nedokázal bodovat ani ve druhém zápase pod novým španělským trenérem Santim Deniou. V sobotu podlehl Chorvatsku 1-2. Fotbalisté Španělska v české skupině Ligy národů zvítězili 4-1 nad Chorvatskem. Po dvou výhrách zůstali úřadující mistři světa v čele tabulky. Kontaminace olovem v odolené vodě se prověřuje jako ohrožení z nedbalosti. Středočeští policisté tak zahájili trestní řízení. Policisté spolupracují s Českou inspekcí životního prostředí a středočeskými vodohospodáři. Ti zjistili nadlimitní koncentraci olova ve vodě minulý čtvrtek. Podle pondělních výsledků voda v oblasti odolená voda stále není pitná. Omezení se týká 12 obcí se zhruba 15 tisíci obyvateli. Sněmovna večer přerušila debatu mimořádné schůze k hlasování o nedůvěře vládě. Pokračovat v ní bude ve středu v 9 ráno. Debatu opanovali ministři, informovali o svých aktivitách. Opozice přitom měla v plánu řešit obří schodek státního rozpočtu, střet zájmu premiéra Andreje Babiše i útoky na média a nezávislé soudy. Ministr vnitra slibuje vyšší platy. Lubomír Metnar chce lepší ohodnocení pro policisty, hasiče, celníky a příslušníky vězeňské služby. Platy jim mají v příštích 3 letech každý rok vzrůst o 2600 až 2900 korun měsíčně. Metnar to uvedl po jednání s odboráři. Tarifní složka by se měla zvyšovat ročně o 1300 korun, s čímž ale odbory nesouhlasí. Novinářům ministr řekl, že se situace už velmi pravděpodobně nezmění. Stejný růst platů policistů ohlásila už předchozí vláda, řekl v České televizi ministr vnitra z předchozího kabinetu Vít Rakušan. Dalších 50 milionů korun pošle karlovarské hejtmanství silničářům. Peníze půjdou na opravy krajských cest, tedy dvojek a trojek. Rekonstrukcí se dočkají hlavní silnice, po kterých jezdí nákladní auta.
2: Půjde například o okolí Horního Slavkova, Mezirolí, Kyselky nebo Kraslic. Všude jezdí nákladňáky často, ať už do zpracovatelských firem nebo kvůli těžbě, a silnice nápor přestávají zvládat. Karlovarské hejtmanství proto cestářům posílá nad rámec běžného rozpočtu celkem 51 milionů. Využít je musí rychle, ještě před začátkem zimy. Dušan Valenta, Rádio Impuls.
1: Slováci mění ministra. Slovenský parlament totiž vyslovil nedůvěru šéfovi životního prostředí Tomáši Tarabovi. Návrh při hlasování podpořila kromě poslanců opozice i vládní strana SNS, která odvolání Taraby požadovala od letošního jara a která se kvůli tomu dostala do sporu s premiérem Ficem. Vyslovení nedůvěry členovi kabinetu sněmovnou podle slovenské ústavy znamená, že hlava státu tohoto ministra odvolá. Barbora Strýcová věří v další zisky poháru Billie Jean Kingové i v budoucnu. Nehrající kapitánka našeho tenisového týmu žen se z čínského Shenzhenu vrátila sice bez poháru, ale ve vítězném modrém saku a s medailí na krku. S hráčkami, které zůstaly v Číně na další turnaje, oslavila titul v Shenzhenu na slavnostní večeři.
3: Oslavy vypadaly tak, že my jsme tam často jako chodili do takových tureckých restaurace, kde byli strašně příjemní lidi, kteří mluvili anglicky, že to bylo jednoduché se pro nás jako objednávat. A oni se o nás hrozně hezky starali. Ty oslavy byly takový akorát, bylo to tak jako do pohody.
1: Tenistky uspěly na finálovém turnaji poté, co porazili Velkou Británii, Španělsko a v nedělním finále i Ukrajinu. Tým ve složení Linda Nosková, Karolína Muchová, Marie Bousková, Kateřina Siňaková a Sára Bejlek získal 12. titul a první od roku 2018. A dodám i počasí. Středa čeká jasno až polojasno, po ránu výjimečně mlhy. Poslední zářijový den naměříme 20 až 24 stupňů Celsia.
0: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.
4: 6:03, Adam Kořica společně s vámi startuje středeční ranní vysílání tady na rádiu Gold Impuls. Přeji pohodové vstávání a teď už toto písnička Afrika.

Gold Impuls, Zlaté hity, Sladký život, středa 30. září, přeji hezké ráno, máme po 6. do 6:30 Elvis Presley. Dnešní večer tady na Goldu bude opět patřit cover show, to znamená, že vám pustíme originály českých hitů, a to po 18. hodině. Na řadě je Elvis Presley, přeji pohodový poslech.

0: Dobré ráno, rádio Gold Impuls, zlaté hity, sladký život, středeční ráno, 30. září, máme tady poslední den tohoto měsíce, tak se pojďme společně užít, vychutnat, čeká nás další muzika let 60. až 80. Po půl sedmé nabídnu Beatles písničku Paperback Writer, teď už ale nejnovější zprávy a taky předpověď počasí, o slovo se hlásí naše redakce.
1: Radio Gold Impulse. Přehled zpráv.
2: Dobré ráno. Vyšetřování vražedného útoku na slovenské základní škole ve Staškově se rozšířilo i na místního policistu. Rozbory u odoleny vody splnily limit, voda ale dál není pitná. Slovenský parlament vyslovil nedůvěru ministrovi životního prostředí Tomáši Tarabovi. Italská premiérka Meloniová chce s českým premiérem Babišem spolupracovat na reformě povolenek a na rozpočtu Evropské unie. A naši fotbalisté v druhém utkání Ligy národů prohráli doma s Anglií v dlouhém oslabení 0-2. A dnes bude jasno, teď ráno se budou výjimečně vyskytovat mlhy a nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů. Pěkné ráno vám přeje Vítek Zábranský.
1: Radio Gold Impulse.

Radio Gold Impuls, zlaté hity, sladký život, přeji poklidné a ničím nerušené středeční ráno 30. září do 7. Do zpráv celou ještě určitě další muzika let 60. až 80. Living in a Box, také Helena Vondráčková, skladba Chytila jsem na pasece motýlka, což nejdřív Cloud, nahrávka Save Me. 734-787-981, to je číslo na WhatsApp Radio Gold Impuls a já začínám sbírat zprávy ohledně vašeho počasí, napište mi, do jakého rána jste se probudili, stačí úplně krátká textovka, jak se jmenujete, odkud nás posloucháte, jak to vás vypadá s oblohou a teplotou.

0: Desátý český mejdan s Impulzem. S Impulzem. Jubilejní a větší než kdy dřív. Miraj. Olympik. Lucie Vondráčková. MIG 21. Činasky. A speciální host Richard Krajčo. Počkat, někdo ale chybí. Vy. 17. října O2 Arena. Jubilejní 10. český mejdan s Impulzem. Lístky na vás čekají na impuls.cz. Ale nebudou čekat dlouho.
1: Rádio Gold Impuls. 7 hodin. Zprávy.
2: Dobré ráno. Vyšetřování vražedného útoku na slovenské škole se rozšířilo na místního policistu. Podle dostupných informací čelí obvinění z trestného činu maření úkolu veřejného činitele za to, že podcenil závažné informace o chování útočníka ještě předtím, než 13-letý žák napadl nožem dvě učitelky a spolužačku. Jedna z učitelek zraněním podlehla, dívka je v kritickém stavu. Ministr školství potvrdil, že škola v pondělí věnovala celé třídě dvouhodinové sezení s psychologem kvůli události nahlášené v pátek. Server Pravda píše, že útočícímu chlapci hrozila trojka schování. Škola ho chtěla takto potrestat za to, že vytvořil fotografii s koncentračním táborem, na které figurovaly učitelky. Údajně na to upozornila dívka, kterou žák napadl. Případ převzal Úřad boje proti organizované kriminalitě prezídia policejního sboru, který vede vyšetřování jak vůči útočníkovi, tak policistovi. Platy policistů, hasičů, celníků a dozorců v Česku se zvednou. V příštích třech letech dostanou tito zaměstnanci státu každý rok od 2600 až 2900 korun měsíčně víc. Po jednání s odboráři to oznámil ministr vnitra Lubomír Metnar. Tarifní složka by se měla zvyšovat ročně o 1300 korun. To je ale podle odborů málo. Metnar upozorňuje, že situace se už velmi pravděpodobně nezmění.
3: Je to, řekněme, model, který byl vyjednáván s dalšími dvěmi rezorty a k tomuto závěru jsme došli. Já jsem to prezentoval i kolegům z odboru, samozřejmě, že k tomu byly připomínky, ale zatím nenašel se lepší, spravedlivější model.
2: Ministerstvo vnitra chce, aby k začátku roku 2029 nástupní plat policistů a hasičů po absolvování odborné přípravy byl 50 000 korun. Bytová krize se rozrůstá do regionů, přestože pořízení bytu zůstává nejobtížnější v Praze, ostatní kraje se hlavnímu městu přibližují. Podle deníku Právo se situace nejvíc zhoršuje v regionech, kde jsou byty nejlevnější. K největšímu skoku došlo v Ústeckém kraji. Lidé si tady za stejnou částku koupí o pětinu menší byt než před rokem. Ve vlastním bydlí 3/4 Čechů. V poměru k příjmům patří bydlení v Česku k nejhůře dostupným v Evropě. Naši fotbalisté jsou v Lize národů bez bodu. V druhém domácím zápase proti Anglii padli 0-2. Od 25. minuty bojovali v 10 bez vyloučeného Šulce. Přesilovku za bronzové medailisty z letního světového šampionátu využili ve druhém poločase Gordon a kapitán Kane. V dalším utkání nastoupí česká reprezentace v sobotu proti čerstvým světovým šampionům ze Španělska. A dnes bude jasno, v Čechách až polojasno, ráno se můžou výjimečně objevovat mlhy. A nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů. Pěkný den vám přeje Vítek Zábranský.
1: Radio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.
4: 3 minuty po 7 hodině, Adam Kořica přeje dobré ráno, středa 30. září, doufám, že se máte fajn a teď už se vám pokusím náladu zpříjemnit, zlepšit písničkou Moonlight Shadow.

0: září, blíží se půl osma, do zpráv s kolegou Vítkem Zábranským, další muzika let 60. až 80. a také naše ranní téma. Každá generace utrácí za něco jiného. To, co je pro nás běžné, připadá rodičům někdy jako vyhazování peněz. Tak nás zajímá, za co utrácíte vy a vaši rodiče to absolutně nechápou. Jaká je vaše nejpodivnější měsíční platba, co si předplácíte a rodiče tvrdí, že je to zbytečnost, za jakou službu rádi platíte, i když je teoreticky zadarmo, co jste si koupili a rodiče na to řekli, to snad nemyslíš vážně. A obráceně, za co utráceli vaši rodiče, co je dnes podle vás úplně mimo?
1: Za co utrácím peníze? Za panenky. Na to, že půjdu za chvíli do důchodu, tak mám doma něco přes 1000 panenek a je to prostě paráda. My, co máme 4 kluky, tak hod prostě ty panenky jsou úplně super.
0: Zajímavý koníček, co vy za co utrácíte, jaká je vaše nejpodivnější měsíční platba, za co dáváte peníze a vaši rodiče by je nevěřícně kroutili hlavou. 6411211, to je číslo k nám, těšíme se na vaše další komentáře. A teď už hity let 60. až 80. Dobré ráno.

0: Radio Gold Impuls, zlaté hity, sladký život, přeji hezké ráno, středa 30. září po 7:30, naše další muzikele 60. až 80. zaspívá nám Dolly Parton, také uslyšíme skupinu Queen, ze všech nejdřív Van Morrison, písnička Brown Eyed Girl a teď už naproti mě modrooký zprávář, kolega Vítek Zábranský. Vítku, hezké ráno i tobě, co neseš nového?
1: Radio Gold Impuls, přehled zpráv.
2: Dobré ráno. Do uzavřené školy v pražském Újezdi nad Lesy kvůli výskytu salmonelózy se vrátí žáci. Polsko kvůli ruským dronovým útokům na Ukrajinu vyslalo do vzduchu vojenské letouny a uzavřelo letiště v Lublinu a Řešově. Poslanci budou pokračovat v jednání o opozičním pokusu o pád Babišovy vlády. Ministerstvo financí zveřejní maximální ceny pohonných hmot na čtvrtek. A česká fotbalová reprezentace podehla Anglii 0-2 v Lize národů, je tak i po druhém zápase bez bodu. No a dnes bude většinou jasno, teď ráno se budou ještě výjimečně objevovat mlhy a nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů. Pěkné ráno vám přeje Vítek Zábranský.
1: Radio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.

0: Středa 30. září, přeji hezké ráno z našeho rádia, blíží se 8. hodina, do zpráv celou naše ranní téma a pak taky muzika let 60. až 80. Každá generace utrácí za něco jiného a nás zajímá, za co utrácíte vy a vaši rodiče to absolutně nechápou, jaká je vaše nejpodivnější měsíční platba, co si předplácíte a rodiče tvrdí, že je to zbytečnost, za jakou službu rádi platíte, i když je to teoreticky zadarmo, co jste si koupili a rodiči na to řekli, to snad nemyslíš vážně a obráceně, za co utráceli vaši rodiče, co je dnes podle vás úplně mimo?
1: Čau, tak já nevím, co si utrácím, kdyby za rodinu, za děti, za bydlení, hypotéka, auto, teďka nafta a ještě to tak spočtu, tak mě vlastně nikdy nic nezůstane.
2: Dobré ráno, za co nejvíc utrácím? Utrácím za sebe, za svoji ženu, za dceru, budujeme si bydlení, takže utrácím sám za sebe, za svoji rodinu, za svoji ženu, za svoji dceru. Tímto je zdravím.
0: To je hezké, řekl bych, že to není utrácení, ale ta nejlepší možná investice. Co vy za co utrácíte a případně investujete? Co vy do čeho investujete peníze, za co utrácíte a vašim rodičům byste to tak úplně nemuselo pozdávat? 6411 211, to je číslo k nám. Těšíme se na vaše další telefonáty a já už za malou chvíli nabídnu další muziku let 60. až 80. Hezké ráno!

0: Rádio Gold Impuls. 8 hodin. Zprávy.
1: Dobré ráno. Do školy v pražském Újezdě nad Lesy se po salmonelóze vrací žáci. Po přijetí bezpečnostních a hygienických opatření se tam rozjede vyučování, družina i stravování. Do lavic se dnes mohli za zpřísněných podmínek vrátit zdraví žáci, tedy bez příznaků onemocnění. Školkové děti by měly mít potvrzení od lékaře včetně stěrů. Školu v Újezdě nad Lesy minulý týden paralyzovaly špagety s prošlými vejci. Právě tento oběd byl podle hygieniků zdrojem salmonelózy. Mezi strávníky jsou skoro 400 nemocných salmonelózou. Potvrdili testy zatím u 60 z nich. Obědy bude do Újezda zatím vozit externí firma. Škola mezitím vypsala inzerát na nového vedoucího jídelny. Celou kauzu salmonelóza prověřuje také policie. Polsko je opět na nohou. Kvůli dnešním ruským dronovým útokům na Ukrajinu vyslalo do vzduchu své vojenské letouny. V pohotovosti je také protivzdušná obrana. Na síti X to oznámila polská armáda. Podle agentury Reuters zavřela kvůli vojenským letům letiště v Lublinu a Řešově. Ukrajina v noci na dnešek informovala, že nové ruské údery si v kyjevské oblasti vyžádali život dítěte. Další 3 lidé utrpěli zranění. Policie na Třebíčsku vyšetřuje zastřelení vzácného orla mořského. Našli ho v pátek u Lesonic. Pták měl lokátor, který dostal jako mládě ve Francii. Původní podezření na otravu vyloučila pitva. Policie případ vyšetřuje pro podezření z trestného činu neoprávněného nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy. Pachateli hrozí až 3 vězení. Naši fotbalisté zapisují další prohru. Po porážce 1-2 s Chorvatskem doma podlehli v Lize národů i Angličanům, a to 0-2. Na stadionu v pražském Edenu byl i náš reportér Tomáš Zemánek.
2: Češi chtěli favorita zaskočit a do zápasu vletěli sebevědomně a sympaticky. Do velké gólové šance se v prvních minutách dostal třeba Pavel Šulc, který ale týmové naděje pro tentokrát spíš podlomil. Jeho červená karta po zbytečném faulu znamenala zlom, od kterého soupeř jasně převzal kontrolu. Tribuny, které zase nebyly kompletně vyprodané, se tak dočkali branek dvou anglických hvězd, Anthonyho Gordona a Harryho Kanea. Přestože výsledek je jasný a průběhu zápasu odpovídá, trenér Santi Denia určitě může být částečně spokojený. Jeho hráči se ani v oslabení neuchýlili k zoufalému nakopávání a naopak v rámci možností vydrželi se snahou o pozemní kombinace, které mají být kostrou moderní reprezentační taktiky.
1: Tomáš Zemánek, díky za reportáž a jdeme ještě na počasí. Dnes bude převážně jasno, v Čechách může být až polojasno, teď ráno se ještě budou výjimečně objevovat mlhy a nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů. Pěkný den vám přeje Vítek Zábranský.
0: Radio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.
3: 3 po 8, opět vás zdraví Adam Kořica, přeji dobré ráno, středa 30. září a na řadě je další muzika let 60. až 80. Pia Zadora, Jermaine Jackson, písnička When the Rain Begins to Fall.

0: Dobré ráno, středa 30. září, doufám, že máte poklidné chvilky s naším rádiem. Do půl deváté naše ranní téma a pak také muzika let 60. až 80. My se dnes ráno bavíme o tom, že každá generace utrácí za něco jiného. To, co je pro nás běžné, připadá rodičům někdy jako vyhazování peněz, tak nás zajímá, za co utrácíte vy a vaši rodiče to absolutně nechápou, jaká je vaše nejpodivnější měsíční platba, za jakou službu rádi platíte, i když je teoreticky zadarmo, co si předplácíte a rodiče tvrdí, že je to zbytečnost, co jste si koupili a rodiči na to řekli, to snad nemyslíš vážně. A obráceně, za co utráceli vaši rodiče, co je dnes podle vás úplně mimo?
1: Já mladý neodsuzuju, protože mě je 60 let a kdykoliv jdu do prodejny bot, jakýkoliv se sportovníma botama, tak si odnesu jedny nebo dvoje boty a podle barvy ještě k tomu najdu batoh. Během jednoho měsíce jsem si koupila patery, boty a 3 batohy.
0: Jak to máte vy, za co dáváte peníze a vaši rodiče by nevěřícně kroutili hlavou? 604-111-211, můžete volat i nadále, my se těšíme na vaše další názory, komentáře a teď už muzika let 60. až 80. O půl deváté se přihlásí kolega Vítek Zábranský, který bude mít pro nás nejnovější zprávy.

0: Rádio Gold Impuls, zlaté hity, sladký život, přeji poklidné a ničím nerušené středeční ráno 30. září po půl deváté. Cat Stevens, písnička The First Cut is the Deepest, teď už ale kolega Vítek Zábranský a nejnovější zprávy, Vítku, je to tvoje.
1: Rádio Gold Impuls, přehled zpráv.
2: Dobré ráno. Vyšetřování vražedného útoku na slovenské základní škole ve Staškově se rozšířilo i na místního policistu. Rozbory u odoliny vody splnily limit, voda ale dál není pitná. Letiště u Berlína po opakovaných incidentech zavedlo systém pro detekci dronů. Americký prezident Trump může podle rozhodnutí nejvyššího soudu prozatím deportovat migranty do třetích zemí. A naši fotbalisté ve druhém utkání Ligy národů prohráli doma s Anglií v dlouhém oslabení 0-2. No a dnes nás čeká jasná obloha, v Čechách přechodně i polojasno, výjimečně se ještě můžou po ránu tvořit mlhy. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů. Pěkné ráno vám přeje Vítek Zábranský.
1: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.

0: 30. září, zdravím vás z našeho rádia do 9. do zpráv celou s kolegou Vítkem Zábranským muzikale 60. až 80. a pak také vaše reakce v rámci ranního tématu. Bavíme se o tom, za co dáváte peníze a vaši rodiče by jen nevěřícně kroutili hlavou. Každá generace utrácí za něco jiného. To, co je pro nás běžné, připadá rodičům někdy jako vyhazování peněz. Jaká je vaše nejpodivnější měsíční platba, co si předplácíte a rodiče tvrdí, že je to zbytečnost, za jakou službu rádi platíte, i když je teoreticky zadarmo. Co jste si koupili a rodiče na to řekli, to snad nemyslíš vážně, a obráceně, za co utráceli vaše rodiče, co je dnes podle vás úplně mimo?
1: Celý život nekouřím, nepiju, tak aspoň utratím peníze za hodinky a sbírám nože. Už jich mám asi 200 hodinek a nožů ani neumím spočítat.
2: Přeji vám krásné ráno. Vzhledem k tomu, že my s manželem jsme trajkeři, tak to šetříme, aby jsme mohli v létě jezdit na motosrazy, potkávat se s přáteli, sem tam na nějaký rokový festák a prostě žít. Nepřežívat.
0: Pěkná tečka, děkujeme za ní. Středa 30. září, blíží se nám dopoledne a my si pouštíme další muziku let 60. až 80. Přeji pohodový poslech.

0: Desátý český mejdan s Impulzem. S Impulzem. Jubilejní a větší než kdy dřív. Miraj, Olympik, Lucie Vondráčková, MIG 21, Činasky a speciální host Richard Krajčo. Počkat, někdo ale chybí. Vy! 17. října O2 Arena. Jubilejní 10. český mejdan s Impulzem. Lístky na vás čekají na impuls.cz. Ale nebudou čekat dlouho.
1: Rádio Gold Impuls. České zlato v hrdle.

0: Rádio Gold Impuls. 9 hodin. Zprávy.
1: Dobré dopoledne. Rozbory u odoleny vody včera splnily limit, voda ale není pitná. Vodárny zveřejnily, že jeden ranní vzorek z Dolan obsahoval 10 mikrogramů olova na litr, tedy přesně hodnotu hygienického limitu. Ostatní naměřili hodnoty nižší. Všechna opatření zůstávají podle vodárny v platnosti. Omezení pro 12 obcí se zhruba 15 000 obyvateli trvá 7 dnem. Vodu v zasažené oblasti nelze používat k pití ani vaření. Náhradní zásobování zajišťuje 39 cisteren. Jedním z možných zdrojů kontaminace je podle vodáren průsak z bývalé skládky Kasova Rokle, kam se ukládal odpad od 60. do 90. let. Souvislost skládky s kontaminací ale zatím potvrzená není. Německé letiště u Berlína přitvrdilo v ochraně bezpečnosti, uvedlo do provozu systém pro detekci bezpilotních letounů. V poslední době se opakovaně potýkalo s dronovými incidenty. S odvoláním na úřad pro leteckou bezpečnost o tom informuje agentura DPA. Spolkové ministerstvo uvedlo, že novinka umožní rychlé zjištění dronů u runwayí a v letových koridorech. Kalifornie zakázala prodej jednorázových elektronických cigaret, je prvním státem USA, který něco takového schválil. Kalifornský guvernér podepsal radikální zákon kvůli obrovskému množství toxického odpadu a riziku požárů litiových baterií. Pokračuje naše americká zpravodajka Hedvika Miller.
2: Nové nařízení míří na nikotinové produkty a vyjímá konopné i cigarety. Dovoz a výroba těchto jednorázových vejpů budou zakázané už od 1. ledna příštího roku. Maloobchodní prodejci dostanou 12 měsíců na doprodej zásob. Definitivní stopka na pultech obchodů začne platit od ledna roku 2028. Podle propočtů Američané vyhodí téměř 500 000 jednorázových e-cigaret denně. Tento odpad v přírodě a na plážích masivně uvolňuje mikroplasty, těžké kovy a kyselinu z litiových baterií.
1: Hedvika Miller a jdeme ještě na sport. Naši fotbalisté měli k zázraku daleko. Reprezentace v Lize národů prohrála v pražském Edenu s favorizovanou Anglií 0-2. Nepovedené utkání prožil Pavel Schulz. Na začátku zápasu neproměnil velkou šanci. V 25. minutě dostal červenou kartu. To byl příval vody na už tak silný anglický mlýn. Naši fotbalisté dokázali bezbrankový stav držet první poločas, v tom druhém se prosadili Gordon a hvězdný kapitán Albionu Harry Kane. Reprezentační trenér Denia byl i tak na své svěřence hrdý a nepochybuje o tom, že se společně vydali správnou cestou. Podobně mluvil po zápase také kapitán Ladislav Krejčí.
3: A mám radost za to, jak jsme k tomu přistoupili, jak jsme valili jeden za druhýho až do konce a stále jsme si udrželi naši tvář. Zároveň pořád se budu opakovat, jsme na začátku nějakého procesu, nějaké nové cesty a jsou rád, že jsme si tu tvář udrželi a snažili jsme se.
1: Další zápas čeká reprezentaci už v sobotu, kdy ve venkovním zápase vyzve mistry světa ze Španělska. No a dnes bude převážně jasno a teploty se dostanou poměrně vysoko, babí léto pokračuje na 20 až 24 stupňů. Pěkný den vám přeje Vítek Zábranský.
0: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.
4: Takové byly zprávy v 9, máme 3 minuty po celé, společně startujeme tady na Goldu středeční dopoledne 30. září, Adam Kořica je stále s vámi, přeji dobrý den a taky pohodový poslech, teď už Supertramp, písnička It's Raining Again.

0: Rádio Gold Impuls, zlaté hity, sladký život, středeční dopoledne v plném proudu, 30. září do 10. naše další muzikále 60. až 80. začneme písničku Mr. Tambourine Man a tuto skladbu můžeme věnovat i všem dnešním oslavencům svátek. Slaví dámy se jménem Ráchel, pánové se jménem Jeroným. Já vám za Rádio Gold Impuls přeji vše nejlepší.
1: Rádio Gold Impuls.

0: Rádio Gold Impuls. 10 hodin. Zprávy.
1: Dobré dopoledne. Žáci z pražského újezda nad Lesy se vrátili do lavic. Podle serveru iDnes.cz i starší z nich doprovázeli rodiče. Masarykova základní škola byla zavřená kvůli výskytu salmonelózy. Děti i zaměstnanci školy se nakazili po obědě připraveného z prošlých vajec. Podle nejnovějších informací je 391 lidí nemocných. U 58 je laboratorně potvrzená salmonelóza. Na další výsledky se čeká. Obědy do školy má prozatím dovážet externí firma. Hygiena stanovila podmínky, za jakých se může vrátit do provozu školní kuchyň. Zahrnují kompletní dezinfekci prostor, negativní testy na salmonelózu u personálu a revizi hygienických postupů. Městská část nabízí rodinám zasaženým salmonelózou balíčky hygienických potřeb zdarma. Na objednání je rozváží hasiči. Německá policie ráno podnikla rozsáhlou razii proti členům motorkářského klubu Hells Angels, mimo jiné kvůli podezření z praní špinavých peněz. Při koordinované akci zasahují také policisté v Belgii, Bulharsku a v Nizozemsku. Prohledávají více než 100 objektů, obviněných je 71 lidí. Zajistili také peníze a majetek v hodnotě v přepočtu miliardy 200 milionů korun. Kašna na Českobudějovickém náměstí bude jako nová. Odborníci začali s čištěním vany a dominantního středového sloupu se sochou Samsona. Stav kašny na náměstí Přemysla Otakara II. Nejvíc ovlivňuje počasí. Podle restaurátora Lukáše Hosnedla se na její kondici projevilo letošní horko.
2: Počasí bylo extrémní, tudíž byl nárůst velké jeřáz a mechů a to odstraňování jakoby tou teplou vodou pod mírným tlakem trvá déle a je to jako časově náročnější.
1: Na čištění kašny na náměstí v Českých Budějovicích naváže i úprava jejího okolí. Výměny se dočká valounová dlažba podél obvodového schodiště památky. Hokejisté Třince uhájili neporazitelnost. V šestém kole extraligy udolali Kladno 6-4 a vedou tabulku s plným bodovým ziskem. Kladno prohrálo po třetí za sebou a zápas dohrávalo bez Ojamekyho, který dostal vyšší trest. V dalších včerejších zápasech Mladá Boleslav podlehla Plzni 1-4, Litvínov přestřílel Liberec 5-4, Pardubice zvítězili nad Českými Budějovicemi 5-2, Olomouc prohrála s Vítkovicemi 3-4 a Hradec Králové porazil pražskou Spartu 4-3. No a dnes bude jasno, v Čechách možná místy až polojasno a nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů. Hezký den vám přeje Vítek Zábranský.
0: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.
3: 10:03, další zpravodajský servis tady u nás na Goldu opět za hodinu. Do té doby hity let 60. až 80. Na řadě písnička Dancing with Tears in My Eyes. Adam Kořica přeje hezké středeční dopoledne.

0: Gold Impulse, zlaté hity, sladký život. Přeji hezké středeční dopoledne, 30. září, blíží se nám 11. hodina. Do zpráv celou ještě určitě Paul McCartney and Wings. Představte si to. Sláva, miliony na účtu, červený koberec v Cannes, šaty od těch největších světoznámých návrhářů. No schválně, řekněte sami, o čem jiném by taková Oscarová hvězda jako Jennifer Lawrence mohla snít, že? No, budete možná překvapeni, tahle ta americká herečka se nedávno nechala slyšet, že když je někde venku, tak podle všeho myslí na svůj gauč, ráda si sedne, nají se a pustí si televizi. Já to vlastně jako miluju, jo, protože jestli má držitelka Oscara odvahu přiznat, že se nejvíc vždycky těší, když někde je na takový ten domácí klídek, tak pak jsme my, co v teplákách přepínáme každý večer televizi, vlastně taky tak trochu celebrity, jo, když se nad tím zamyslíme. Blíží se nám takový ten pravý podzim, takže když vás někdo do něčeho bude nutit a vy budete chtít zůstat jenom doma, koukat na televizi, dát si něco dobrého, tak mu vždycky můžete říct, že i takováto americká herečka, Oscarová hvězda, jakou je Jennifer Lawrence, to má stejně jako vy. Myslete na to a my už teď pouštíme další muziku let 60. až 80. Paul McCartney and Wings. Přeji pohodový poslech.
1: Radio Gold Impulse.

0: desátý český mejdan s Impulzem. S Impulzem. Jubilejní a větší než kdy dřív. Miraj, Olympik, Lucie Vondráčková, MIG 21, Činasky a speciální host Richard Krajčo. Počkat, někdo ale chybí. Vy! 17. října O2 Arena. Jubilejní 10. český mejdan s Impulzem. Lístky na vás čekají na impuls.cz. Ale nebudou čekat dlouho.
1: Rádio Gold Impuls. 11 hodin. Zprávy.
2: Pěkné dopoledne. Česko se znovu probudilo do chladného rána, na některých místech rtuť teploměru klesla k nule. Během dnes si ale dopřejeme babího léta se vší parádou. Obloha bude slunečná, teploty vyskočí na 20 až 24 stupňů, na horách 16 stupňů Celsia. Počítat ale musíme místy i s větrem, na Českomoravské vrchovině přivane přechodně až čerstvý, s nárazy okolo 55 km v hodině. Ve frýdlantském výběžku povane rychlostí až 70 km za hodinu. Platí tam také výstraha. Zítra by měl vítr zase slábnout. To už se také objeví mraky, rozpršet by se mělo v pátek. Letadlo společnosti Fly Dubai dnes vyslalo nouzový signál. Při cestě z Dubaje do Tel Avivu pak změnilo kurz na Saudskou Arábii. Mluvčí izraelského premiéra Benjamina Netanyahua vyvrátil původně panující obavy z možného únosu. Letadlo už přistálo na letišti v saudsko-arabském Tabuku. Incident byl podle izraelských bezpečnostních zdrojů zřejmě způsoben hádkou na palubě. Ceny pohonných hmot by měly klesnout, od zítřka totiž začne platit státní regulace. Maximální ceny benzínu a nafty oznámí ministerstvo financí dnes odpoledne. Vláda obnovuje regulaci cen paliv s ohledem na jejich výrazné zdražování. Stát od zítřka stropuje marži obchodníků, ke zlevnění by mělo podle vlády přispět i snížení spotřební daně na naftu o 2 koruny. Obnovení regulace uvítali automobiloví dopravci, podle analytiků oslovených ČTK, ale opatření růst cen paliv na trhu nevyřeší. Regulace má zatím platit do konce října. Naši fotbalisté zapisují další prohru. Po porážce 1-2 s Chorvatskem doma podlehli v Lize národů i Angličanům, a to 0-2. Na stadionu v pražském Edenu byl náš reportér Tomáš Zemánek.
3: Češi chtěli favorita zaskočit a do zápasu vletěli sebevědomně a sympaticky. Do velké gólové šance se v prvních minutách dostal třeba Pavel Šulc, který ale týmové naděje pro tentokrát spíš podlomil. Jeho červená karta po zbytečném faulu znamenala zlom, od kterého soupeř jasně převzal kontrolu. Tribuny se tak dočkali branek dvou anglických hvězd, Anthonyho Gordona a Harryho Kanea. Přestože výsledek je jasný a průběhu zápasu odpovídá, trenér Santi Denia určitě může být částečně spokojený. Jeho hráči se ani v oslabení neuchýlili k zoufalému nakopávání a naopak v rámci možností vydrželi se snahou o pozemní kombinace, které mají být kostrou moderní reprezentační taktiky.
2: Tomáš Zemánek, díky za reportáž a jak jsme začali, tak i skončíme tedy počasím. Jak už jste slyšeli, dnes bude teplý, ale místy větrný den, čeká nás jasná, v Čechách místy až polojasná obloha a teploty se na některých místech můžou vyšplhat až na letní 25. Hezký den vám přeje Vítek Zábranský.
1: Radio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.
4: 3 minuty po 11. Opět vás zdraví Adam Kořica. Přeji hezké středeční dopoledne 30. září a teď už písnička One Night in Bangkok.

0: Radio Gold Impuls, zlaté hity, sladký život, přeji poklidné a ničím nerušené středeční dopoledne 30. září. My si určitě ještě do zpráv celou, do 12. zahrajeme další muziku let 60. až 80. Paul Young, také Hana Zagorová, Petr Rezek, duet Asi, zešel nejdřív Barbra Streisand, nahrávka Memory. Po zprávách celou už se na vás těší kolega Vláďa Jaroš. Já jsem Adam Kořica a pro dnešní den se s vámi loučím. Za sebe vám přeji hezkou středu, užijte si 30. září dle libosti. Já si to s vámi střihnu tady na Goldu zase zítra po 6. hodině raní. Do té doby se mějte krásně. Naslyšenou.
1: Radio Gold Impulse.

0: Rádio Gold Impuls. 12 hodin. Zprávy.
1: Hezký den. Škola v Pražském Újezdě nad Lesy se po salmonelóze vrací do provozu. Do lavic měli usednout zdraví žáci bez příznaků nemoci. Přišlo jich asi 60%. Z 60 učitelů podle ředitele školy dorazila polovina. Školkové děti potřebují potvrzení od lékaře, včetně stěrů. Školu v Újezdě nad Lesy minulý týden paralyzovala střevní infekce. Jejím zdrojem byl podle zjištění hygieny oběd z prošlých vajec. Onemocněli skoro 400 převážně dětí. Salmonelózu potvrdili testy zatím u 60 z nich. Obědy bude do Újezda prozatím vozit externí firma. Celou kauzu prověřuje policie. Policie v Pardubicích hledá agresora. Muž při konfliktu na poliklinice Kolv v centru města zřejmě vystřelil z plynové pistole a utekl. Policisté ho hledají, nikdo není zraněný. Policie to uvedla na síti X. Poliklinika je v centru Pardubic za obchodním centrem. V dnešním letu z Dubaje do Tel Avivu se odehrálo drama. Vše nasvědčuje tomu, že se jeden z pilotů pokusil se strojem havarovat. Uvedl to izraelský činitel na základě dosavadního vyšetřování incidentu. Letadlo společnosti FlyDubai dnes při letu vyslalo nouzový signál. Při cestě z Dubaje do Tel Avivu pak změnilo kurz na Saudskou Arábii. Později letadlo přistálo na letišti v saudsko-arabském Tabúku. Incident byl podle izraelských bezpečnostních zdrojů způsobený. Naši fotbalisté měli k zázraku daleko. Reprezentace v Lize národů prohrála v pražském Edenu s favorizovanou Anglií 0-2. Reprezentační trenér Denia byl i tak na své svěřence hrdý a nepochybuje o tom, že se vydali správnou cestou. Podobně mluvil i kapitán Ladislav Krejčí.
2: Mám radost za to, jak jsme k tomu přistoupili, jak jsme valili jeden za druhýho až do konce a stále jsme si udrželi naši tvář. Zároveň pořád se budu opakovat, jsme na začátku nějakého procesu, nějaké nové cesty a jsou rád, že jsme si tu tvář udrželi a snažili jsme se.
1: Už v sobotu čeká naše fotbalisty v Lize národů další těžký oříšek. Ve venkovním zápase vyzvou mistry světa ze Španělska. Babí léto bude pokračovat. I zítra bude jasno až polojasno. Během odpoledne místy oblačno s teplotami od 20 do 25 stupňů. Tolik zprávy a Jiřina Součková.
0: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.
3: Naladili jste si Rádio Gold.

0: 13. hodina se blíží, posloucháte Radio Gold Impuls. Dneska budeme vzpomínat na rok 2006, kdy tehdy Taťána Kuchařová se stala první českou držitelkou titulu Miss Světa. Gratulujeme takhle zpětně a jsme hrdý národ, že máme takovouhle krásu. A teď už další goldovský hit Force.
1: Radio Gold Impuls.

0: jubilejní a větší než kdy dřív. Miraj, Olympik, Lucie Vondráčková, MIG 21, Činasky a speciální host Richard Krajčo. Počkat, někdo ale chybí. Vy! 17. října O2 Arena. Jubilejní 10. český mejdan s Impulzem. Lístky na vás čekají na impuls.cz. Ale nebudou čekat dlouho.
1: Rádio Gold Impuls. 13 hodin. Zprávy.
2: Hezký den. Na palubě letadla společnosti Fly Dubai se dnes odehrálo drama. Podle izraelských vyšetřovatelů vše nasvědčuje tomu, že se jeden z pilotů pokusil s letadlem havarovat. Vyplývá to i z výpovědí svědků, podle kterých tragédii odvrátil druhý pilot za pomoci cestujících. Stroj mířil z Dubaje do Tel Avivu, když vyslal nouzový signál a změnil kurz na Saúdskou Arábii. Letadlo už přistálo v Tabúku. Všichni cestující jsou v pořádku. Vyšetřování incidentu pokračuje. Poslanci se ráno vrátili do lavic. Sněmovna obnovila jednání o nedůvěře vládě ANO, SPD a motoristů. Včera trvala debata 7 hodin a ovládli ji představitelé koalice. Jejich vystoupení o úspěších současného kabinetu pokračovaly i dnes až do poledne. Opozice se do té doby ke slovu nedostala až na šéfa ODS Martina Kupku. Opoziční strany zdůvodnily vyvolání schůze výší schodku návrhu státního rozpočtu na příští rok, střetem zájmů premiéra Babiše a útoky vlády na různé instituce. V Karlovarském kraji klesla kriminalita. Policie v prvním pololetí řešila o téměř 200 trestných činů méně než loni.
3: Nejvýraznější pokles kriminality je na Sokolovsku a Chebsku. Většinou jde o běžnou trestnou činnost. Policejní statistiky ale nekorespondují s pocitem, který řada místních má. Obavy v Karlovarském kraji způsobuje především agresivita a kriminalita dětí. Nic takového se ale zatím během prvního pololetí nepotvrdilo. Policie nicméně všechny ohlášené případy řeší. Pro další měsíce navíc slibuje, že se víc zaměří na prevenci. Dušan Valenta, Radio Impuls.
2: Na festival Rock for People opět přijedou Faith No More. Americká skupina se na hudební scénu vrací po víc než 10 letech. Na festivalu už vystoupila, a to v roce 2015. 31. ročník Rock for People proběhne na začátku června příštího roku v parku 360 v Hradci Králové. I zítra nás čeká teplo, místy větrno, bude jasno až polojasno, přechodně i oblačno, s teplotami do 25 stupňů. Tolik zprávy a Jiřina Součková.
1: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.
4: Naladili jste si Rádio Gold Impuls, 3 minuty po 13. Hned po zprávách hrajeme dál goldovsky, tedy zlaté hity pro sladký život. Matthew Wilder.

0: posloucháte Radio Gold Impuls. Budeme gratulovat k narozeninám zpěvák z hradu Karlštejn, kde nesměly být ženy a teď už je všechno jinak, tak dneska slaví narozeniny Pavel Vítek, který také má rád Noc na Karlštejně a i další muzikály, ve kterých si zahrál. Přejeme všechno nejlepší za Radio Gold Impuls a posíláme Pavlovi i vám všem Mamas and Papas.
1: Radio Gold Impuls.

0: Rádio Gold Impuls. 14 hodin. Zprávy.
1: Hezký den. Česká města mají co zlepšovat, především komunikaci. Vyplývá to z letošního hodnocení projektu Transparentní Česko, který sleduje otevřenost českých institucí. Města občanům často neposkytují informace v době, kdy ještě mohou ovlivnit jejich rozhodování. Zápisy a usnesení ze zasedání zveřejňuje 90% z 56 hodnocených měst. Program jednání rady ale už jen třetina a podklady, podle kterých radní rozhodují, zpřístupňuje pouze Písek. Nejvyšší hodnocení v letošním průzkumu získali Liberec, Praha a Žďár nad Sázavou. Mezi města s nejnižším hodnocením patřily Mladá Boleslav, Pardubice a Náchod. Sociálním službám v Moravskoslezském kraji chybí peníze. Situace je podle poskytovatelů kritická. Nedostatek financí by mohl vést k omezování služeb a jejich dostupnosti v regionu. Organizace jako Slezská diakonie nebo Armáda spásy proto apelují na Ministerstvo práce a Moravskoslezský kraj, aby situaci řešili. Poskytovatelé sociálních služeb na severu Moravy dostali o téměř 60 milionů korun méně než v loni. Přitom ale rostou mzdové a provozní náklady a rozšířila se i krajská síť sociálních služeb. Žáci a studenti se v listopadu zapotí. Třeťáky a sedmáky ze základních škol a druháky ze škol středních čeká test tělesné zdatnosti. Do testování se podle ústředního školního inspektora Tomáše Zatloukala zapojí všechny běžné základní a střední školy. Půjde o zhruba 300 tisíc dětí.
2: Testování proběhne tak jako před těmi 4 lety s využitím 4 motorických testů: síla, vytrvalost, obratnost a rychlost. Jsou to stejné testy, které byly využity jak před 4 lety, tak jsou to stejné testy, které se využívají i v zahraničí.
1: Fyzické testování školáků má poskytnout data ohledně odolnosti a zdatnosti dětí. Karolína Plíšková předčasně ukončila tenisovou sezónu. 34-letá hráčka na sociálních sítích uvedla, že potřebuje doléčit drobná zranění. Někdejší světová tenisová jednička naposledy hrála před měsícem na US Open. Do letošní sezóny Plíšková šla bez větších očekávání, potom co téměř rok a půl nehrála kvůli zdravotním potížím. Sezónu končí na 51. příčce světového žebříčku. I zítra nás čeká teplo, místy větrno, bude jasno až polojasno, přechodně i oblačno, s teplotami do 25 stupňů. Tolik zprávy a Jiřina Součková.
0: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.
3: Tři minuty po 14. Rádio Gold Impuls s vámi. Máme po zprávách tady čas pustit sem Phila Collinse. Tady se u Genesis.

0: posloucháte Radio Gold Impuls. Pokud byste dneska měli čas a byli jste blízko hlavnímu městu, tak v Praze se dneska v Holešovické tržnici koná populární festival ilustrace, jmenuje se Lustr. Můžete vyrazit a my teď posíláme další goldovskou muziku. Pussycat.
1: Radio Gold Impuls.

0: Desátý český mejdan s Impulzem. S Impulzem. Jubilejní a větší než kdy dřív. Miraj. Olympik. Lucie Vondráčková. MIG 21. Činasky. A speciální host Richard Krajčo. Počkat, někdo ale chybí. Vy. 17. října O2 Arena. Jubilejní 10. český mejdan s Impulzem. Lístky na vás čekají na impuls.cz. Ale nebudou čekat dlouho.
1: Rádio Gold Impuls. 15 hodin. Zprávy.
2: Hezký den. Dnešní let společnosti Fly Dubai zachránili piloti v civilu. Stroj dnes ráno mířil z Dubaje do Tel Avivu, když vyslal nouzový signál a změnil kurz na Saúdskou Arábii. Tam nakonec nouzově přistál. Podle zatím dostupných informací došlo ke konfliktu pilotů letadla, kdy se ománský pilot pokusil způsobit havárii.

0: Boeingu, zatímco druhý pilot ze Saudské Arábie ho s pomocí posádky a cestujících zneškodnil. Letoun se v době, kdy se muži o řízení stroje v kokpitu přetahovali, propadl z výšky 9 kilometrů na zhruba polovinu. Podle informací médií jeden z pilotů v civilu nakonec převzal řízení letounu. Další mu pomohli udržet kontrolu nad strojem. Podle některých zdrojů šlo o náhradní posádku dalších aerolinek. Zachránili tak životy 174 cestujících, včetně 27 dětí. Podle vyšetřovatelů sílí podezření, že šlo o teroristický útok. Ve škole v Újezdu nad Lesy se po epidemii salmonely začalo učit. Dnes přišlo zhruba 60% žáků druhého stupně a zhruba polovina z 60 učitelů. Na prvním stupni je situace víceméně normální, jak uvedlo vedení pražské školy. Městská část mimo jiné připravuje právní pomoc pro rodiče, kteří budou žádat o odškodnění. Střevní infekcí nakonec onemocnilo víc než 360 lidí. Podle hygieniků škola v pondělí před týdnem vařila z prošlých vajec. Případ prověřuje i policie. Kalifornie zakázala prodej jednorázových elektronických cigaret. Je prvním státem v USA. Kalifornský guvernér Newsom podepsal zákon kvůli obrovskému množství toxického odpadu.
1: Nové nařízení míří na nikotinové produkty a vyjímá konopné e-cigarety. Dovoz a výroba těchto jednorázových vejpů budou zakázané už od 1. ledna příštího roku. Maloobchodní prodejci dostanou 12 měsíců na doprodej zásob. Definitivní stopka na pultech obchodů začne platit od ledna roku 2028. Podle propočtů Američané vyhodí téměř 500 000 jednorázových e-cigaret denně. Tento odpad v přírodě a na plážích masivně uvolňuje mikroplasty, těžké kovy a kyselinu z litiových baterií. Ze Spojených států Hedvika Miller, Radio Impuls.
0: Babí léto bude pokračovat. I zítra bude jasno až polojasno. Během odpoledne místy oblačno s teplotami od 20 do 25 stupňů. Tolik zprávy a Jiřina Součková.
2: Radio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.
3: 3 minuty po 15. hodině, posloucháte Radio Gold Impuls, máme po zprávách a teď už hrajeme po

0: společnost vám dělá Radio Gold Impuls. Pokud byste ještě sehnali nějaké vstupenky, podívejte se, jestli jsou, tak v Kunštátě, v kulturním domě, dneska vystoupí Zdeněk Izer, bude tam s pořadem Vyndavací, zas tam dací. Už ten název opět ukazuje, že to je ta správná Izerovina. Bruce Springsteen, ten nám zpívá právě teď.
1: Radio Gold Impuls.

0: Rádio Gold Impuls. 16 hodin. Zprávy.
1: Hezký den. Škola v Pražském Újezdě nad Lesy se po salmonelóze vrací do provozu. Do lavic měli usednout zdraví žáci bez příznaků nemoci. Přišlo jich asi 60%. Z 60 učitelů podle ředitele školy dorazila polovina. Školkové děti potřebují potvrzení od lékaře, včetně stěrů. Školu v Újezdě nad Lesy minulý týden paralyzovala střevní infekce. Jejím zdrojem byl podle zjištění hygieny oběd z prošlých vajec. Onemocněli skoro 400, převážně dětí. Salmonelózu potvrdili testy zatím u 60 z nich. Obědy bude do Újezda prozatím vozit externí firma. Celou kauzu prověřuje policie. Policie v Pardubicích hledá agresora. Muž při konfliktu na poliklinice Kolv v centru města zřejmě vystřelil z plynové pistole a utekl. Policisté ho hledají, nikdo není zraněný.

0: Policie to uvedla na síti X. Poliklinika je v centru Pardubic za obchodním centrem. Poslanci se ráno vrátili do lavic. Sněmovna obnovila jednání o nedůvěře vládě ANO, SPD a motoristů. Včera trvala debata 7 hodin a ovládli ji představitelé koalice. Jejich vystoupení o úspěších současného kabinetu pokračovaly i dnes až do poledne. Opozice se do té doby ke slovu nedostala až na šéfa ODS Martina Kupku. Opoziční strany zdůvodnily vyvolání schůze výší schodku návrhu státního rozpočtu na příští rok, střetem zájmů premiéra Babiše a útoky vlády na různé instituce. V Karlovarském kraji klesla kriminalita. Policie v prvním pololetí řešila o téměř 200 trestných činů méně než loni.
1: Nejvýraznější pokles kriminality je na Sokolovsku a Chebsku. Většinou jde o běžnou trestnou činnost. Policejní statistiky ale nekorespondují s pocitem, který řada místních má. Obavy v Karlovarském kraji způsobuje především agresivita a kriminalita dětí. Nic takového se ale zatím během prvního pololetí nepotvrdilo. Policie nicméně všechny ohlášené případy řeší. Pro další měsíce navíc slibuje, že se víc zaměří na prevenci. Dušan Valenta, Radio Impuls.
0: I zítra nás čeká teplo, místy větrno, bude jasno až polojasno, přechodně i oblačno, s teplotami do 25 stupňů. Tolik zprávy a Jiřina Součková.
2: Radio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.
3: 3 minuty po 16. Radio Gold Impuls a teď už pro vás dá.

0: Radio Gold Impuls, 17. hodina se blíží, my budeme gratulovat. Gratulovat k narozeninám Vandě Hübnerové, česká úžasná herecká osobnost, která se narodila v roce 1968. Všechno nejlepší za Radio Gold Impuls. A schválně, v jaké roli jí máte rádi vy, já jsem si ji docela oblíbil ve filmu Román pro muže, viděli jste taky. Teď už hrajeme další muziku, tohle je Drupy a můžeme ho poslat taky samotné Vandě Hübnerové, i pokud poslouchá, o to víc.
1: Radio Gold Impuls.

0: Desátý český mejdan s Impulzem. S Impulzem. Jubilejní a větší než kdy dřív. Miraj, Olympik, Lucie Vondráčková, MIG 21, Činasky a speciální host Richard Krajčo. Počkat, někdo ale chybí. Vy! 17. října, O2 Arena. Jubilejní 10. český mejdan s Impulzem. Lístky na vás čekají na impuls.cz. Ale nebudou čekat dlouho.
1: Sladký život s rádiem Gold.

0: Radio Gold Impuls. 17 hodin. Zprávy.
1: Hezký den. Strážci zákona v Praze vyšli do ulic. Několik desítek policistů a příslušníků dalších bezpečnostních sborů se dnes vydalo na protestní pochod od policejního prezidia k ministerstvu vnitra. Chtěli tak upozornit na špatné systémové nastavení policie i ostatních sborů, také na způsob řízení a ekonomiku. Některé obce na Vysočině letos využily možnost snížit počet volebních okrsků. V Jihlavě proto bude jezdit volební autobus. V Žirovnici na Pelhřimovsku budou voliče svážet auty. Je to levnější, než zajišťovat chod více volebních místností tam, kde k volbám chodilo málo lidí. Dalším důvodem bylo i to, že se lidé do komisí těžko scháněli. Německá policie ráno podnikla razii motorkářskému klubu Hell Angels, mimo jiné kvůli podezření z praní špinavých peněz. Při koordinované akci zasahovali policisté i v Belgii, Bulharsku a Nizozemsku. Jen v Německu bylo v akci přes 1000 policistů. Podle bulvárního listu Bild vyšetřovatelé u motorkářského gengu zasáhli po víc než 4letém vyšetřování. V Olomouci se staví největší hlubinné akvárium u nás. Nádrž pro podmořský svět bude vysoká přes 9 metrů. Její celkový objem dosáhne 350 tisíc litrů. Počítá se tu se zázemím pro žraloky, rejnoky a další mořské ryby. Akvárium vznikne v novém vzdělávacím centru Loděnka v zoologické zahradě Olomouc. Stavba začala letos v březnu a dokončená má být za 2 roky.

0: I zítra nás čeká teplo, místy větrno, bude jasno až polojasno, přechodně i oblačno, s teplotami do 25 stupňů. Tolik zprávy a Jiřina Součková.
1: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.
2: 3 minuty po 17. máme po zprávách, tak posíláme další goldovskou muziku.

0: Vládě Jaroš se loučí v 6 večer, začne taky hudební speciál cover show. Poslouchejte originály toho, co u nás má český text, a já vám do té doby stihnu ještě zahrát třeba Karla Gotta, představí svoje české zlatohrdle už za pár chvil.
1: Radio Gold Impulse.

0: Rádio Gold Impuls. 18 hodin. Zprávy.
1: Hezký podvečer, zpráv přeje Honza Varga. Regulace cen paliv způsobí v prvních dnech čerpacím stanicím ztráty, varuje předtím Unie nezávislých petrolejářů. Důvodem je, že budou muset prodávat dříve nakoupenou naftu pod nákupní cenou. Ministerstvo financí od čtvrtka začíná denně určovat cenové stropy podle burzy a regulované marže 2,50 Kč za litr. Spotřební daň na naftu klesne o necelé 2 koruny. Pro zítřek činí strop pro naftu 48,72 haléřů a pro benzin 46 korun a 14 haléřů za litr. Pumpaři už v uplynulých dnech zaznamenali propad poptávky, motoristé totiž vyčkávají na čtvrteční zlevnění. Nejvyšší státní zastupitelství žádá ministra spravedlnosti o podání stížnosti pro porušení zákona kvůli podmíněnému trestu ze zneužití dětí. Krajský soud v Ústí nad Labem v červnu zmírnil 33-letému muži ze severních Čech původní nepodmíněný trest 3,5 roku vězení na podmínku a peněžitý trest, a to za pohlavní zneužití dvou chlapců ve věku 10 a 12 let. Podle žalobců je takový verdikt v hrubém nepoměru k závažnosti činu a zákon byl porušen ve prospěch odsouzeného. Pokud ministr stížnost podá, nejvyšší soud už trest sice zpětně zpřísnit nemůže, jeho takzvaný akademický výrok by ale sjednotil budoucí rozhodovací praxi soudů u mravnostní kriminality na dětech. Dnešní incident na lince Fly Dubai z Dubaje do Tel Avivu byl pokusem o džihadistický teroristický útok. Uvedl to izraelský minister obrany Israel Katz s tím, že cílem jednoho z pilotů bylo letadlo se zhruba 180 lidmi na palubě úmyslně zřítit. Katastrofě zabránil druhý pilot spolu s několika převážně izraelskými cestujícími, kteří vnikli do kokpitu, útočníka po potyčce přemohli a převzali kontrolu nad strojem. Podle premiéra Benjamina Netanyahu a útočící pilot svého kolegu pobodal. Letoun následně nouzově přistál v Saudské Arábii, kde podezřelého pilota okamžitě zadrželi tamní bezpečnostní složky. Fotbalová reprezentace vyhlíží první body v Lize národů marně. Myslí si to bývalý fotbalista a komentátor Petr Švancara. Národní tým se po domácích porážkách s Chorvatskem a Anglií v sobotu utká se Španělskem. Švancara v našich impulzech Honzy Benešovského řekl, že na pozitivní výsledek můžeme zapomenout. Na mistry světa totiž podle něho nemá nikdo.
2: Můžeme ale z toho vytěžit to, že si tam můžeme zkoušet nějaké věci, že by to třeba z tohohle zápasu si můžeme něco jako vzít po naučení, respektive nějaká taktika v obraně, v záloze i možná do útoku.

0: ale výsledek, omlouvám se, že mluvím takhle negativně, ale bojím se, že jsme úplně bez šance.
1: Pikantní souboj čeká v sobotu nového trenéra českého národního týmu Španěla Santi Deniu, který dřív působil u tamních mládežnických reprezentací. Čekáme zítra jasno až polojasno, během odpoledne od západu bude částečně přibývat oblačnosti, naměříme k tomu 20 až 25 stupňů Celsia. Tolik zprávy s Honzou Vargou.
2: Radio Gold Impulse. Začíná cover show.

0: Rádio Gold Impuls. 19 hodin. Zprávy.
1: Hezký podvečer u zpráv přeje Honza Varga. Zlínská zoologická zahrada přišla o slonici Kali. Po náročné mnohahodinové operaci klu se jí nepodařilo probudit z anestezie. Samice slona afrického trpěla rozsáhlým hnisavým zánětem po ulomení klu, který nereagoval na antibiotika a zasahoval až k oku. Na záchraně zvířete se podílel mezinárodní tým 6 specialistů, včetně expertů z Berlína. Chirurgické odstranění zbytku zubu bylo podle veterinářů nezbytné, protože slonici hrozilo oslepnutí a bolestivá smrt na sepsi. Zákrok sice lékaři úspěšně dokončili, v závěru narkózy ale nastaly komplikace. Pro zlínskou zoo jde o druhou těžkou ránu během několika měsíců. V květnu po útoku samce uhynula jiná samice. Pardubický advokát Pavel Jelínek si odpiká 3,5 roku vězení. A to za to, že navedl známého k únosu ex-partnera své dcery. Verdikt pravomocně potvrdil pražský vrchní soud. Žalobce sice pro právníka požadoval přísný trest za návod k vraždě kvůli sporům o péči o vnuka, justice ho ale kvůli chybějícímu tělu oběti odsoudila pouze za zbavení osobní svobody. 40-letého podnikatele přepadla v prosinci 2022 trojce najatých mužů, vpíchla mu do krku neznámou látku a odvezla ho. Muž je od té doby nezvěstný a vyšetřovatelé předpokládají, že nepřežil. Samotní únosci dostali tresty od 6 do 8 let za mřížemi. Jelínek vinu po celou dobu odmítal. Pravomocný rozsudek pro něj navíc znamená definitivní vyškrtnutí ze seznamu advokátů. Americký prezident Donald Trump nařídil federálním úřadům, aby pro označování umělé inteligence používali termín superinteligence. V novém exekutivním příkazu Bílého domu argumentuje tím, že dosavadní zkratka AI a pojem umělá inteligence už neodpovídají realitě, protože schopnosti moderních technologií dramaticky přečily původní očekávání. Vládní instituce tak mají ve svých oficiálních výstupech i interních dokumentech přejít na označení superinteligence se zkratkou SI. Pro veřejnost ani média není nařízení závazné a úřady nemusí zpětně přepisovat starší materiály. Trump zároveň odmítl varování expertů před možným vymknutím technologie kontrole a zdůraznil, že Spojené státy nebudou tempo vývoje v globální soutěži nějak brzdit. Lanovka na Komáří výšku v Krušných horách bude mít svou známku. Tato lanovka je totiž nejdelší u nás. Známku vydává Česká pošta a zachycuje pohled ze sedačky přímo na vrchol kopce.
2: Známka má písmenkovou hodnotu B, což odpovídá ceně 1,30 korun. Výtvarník Milan Bauer na ní zachytil pohled z lanovky přes podpěru s kladkami směrem k vrcholu Komáří výšky, včetně budovy hotelu. Dráha, která začíná v podkrušnohorské Krupce, je nejdelší sedačkovou lanovkou u nás a přes 10 let je také kulturně technickou památkou. Dušan Valenta, Radio Impuls.
1: Čekáme jasno až polojasno, během odpoledne od západu bude částečně přibývat oblačnosti, nejvyšší teploty se vyšplhají na 20 až 25 stupňů Celsia. Tolik zprávy s Honzou Vargou.
0: Radio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.

0: Radio Gold Impuls. 20 hodin. Zprávy.
1: Hezký večer u zpráv, přeje Honza Varga. Česko zažilo nejteplejší den letošního babího léta. Rtuť teploměru vystoupala až na 26 stupňů Celsia. Letní teploty překračující 25 zaznamenalo 10 měřících stanic. Vůbec nejtepleji bylo v Husinci, Řeži u Prahy s naměřenými 26,2 stupně a v Doksanech na Litoměřicku. Na Šumavě v Srníně, Černé v Pošumaví a na Horské Kvildě padly dlouhodobé teplotní rekordy pro poslední zářijový den. Výjimečně teplé počasí může ojediněle vydržet ještě zítra, v pátek pak přechod slabé studené fronty přinese do Čech mírné ochlazení a možný déšť na horách. O víkendu ale slunečné babí léto s teplotami kolem 20 opět naváže a vydrží až do poloviny příštího týdne. Ministr životního prostředí Igor Červený podal trestní oznámení, a to kvůli masivní ekologické zátěži v bývalém vojenském prostoru z Hůří na Klatovsku. Podnět na neznámého pachatele míří na vrchní státní zastupitelství v Praze pro podezření z obecného ohrožení, poškození životního prostředí a maření úkolů úřední osoby z nedbalosti. V lokalitě se nachází zhruba 1000 tun zamořené zeminy a 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi. Armáda už na místě zahájila ženýní a chemický průzkum. Zajištění a sanace území, která by měla zabránit dalšímu průsaku jedů do půdy, si podle rezortu vyžádá přes 150 milionů korun a potrvá až do poloviny roku 2028. Po útoku osmáka ve škole ve slovenském Staškově jsou pod drobnohledem místní policisté. Inspekce zkoumá jejich postup po oznámení ze školy. Včerejší incident si vyžádal smrt 61-leté učitelky, další zraněná žákyně bojuje o život v kritickém stavu v nemocnici.
2: Polícia prijala trestné oznámenie na 13-ročného útočníka už minulý štvrtok, preto inšpekcia preveruje postup policajtov. Chlapec totiž vytvoril fotku s koncentračným táborom, na ktorej figurovali učiteľky. Prezradila to práve spolužiačka, ktorá bola napadnutá nožom. Staršia učiteľka ju iba bránila a doplatila na to životom. Z bodných rán sa lieči aj druhá učiteľka. Ani jedna z nich nebola na fotke. Mladému útočníkovi hrozila trojka zo správania. Jozef Bálko, Rádio Impuls, Staškov.
1: Voda na Odolenovodsku dál není pitná. Rozbor v Postřižíně odhalil téměř trojnásobné překročení limitu olova. Zákaz pití a vaření pro 12 obcí z 15 tisíci obyvateli tak pokračuje a náhradní zásobování zajišťuje 39 cisteren. Ačkoliv většina odebraných vzorků vyhověla, hodnoty v síti kolísají a zvýšené koncentrace se objevily i u Kralup nad Vltavou a Beltrus. Vodárny celou distribuční síť intenzivně proplachují a snaží se systém vyčistit. Kdy bude voda opět bezpečná, to závisí na stabilních výsledcích testů. Možným zdrojem zamoření vrtů v Řepínském dole je průsak z bývalé skládky, případem se zabývá i policie. Čekáme zítra jasno až polojasno, během odpoledne bude od západu částečně přibývat oblačnosti, naměříme k tomu 20 až 25 stupňů Celsia. Končí zprávy s Honzou Vargou.
0: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.

0: rádio Gold Impuls. 21 hodin. Zprávy.
1: Hezký večer, zpráv přeje Honza Varga. Senát poslal do dalšího projednávání návrh na ústavní zakotvení práva na život offline. Skupina 24 senátorů v čele s nezávislou Danielou Kovářovou tentokrát předložila novelu Listiny základních práv a svobod v osekané podobě bez dříve odmítaného práva na platbu v hotovosti nebo zachování české koruny. Předloha stanovuje, že nikdo nesmí být státem nucený k elektronické komunikaci, což má chránit občany bez digitálních dovedností. Odpůrci v čele s Václavem Láskou a Milošem Vystrčilem varovali před přílišnou vágností textu a nebezpečnými dopady na fungování základních registrů, datových schránek nebo zdravotnické evidence. Senátoři zamítnutí odmítli a výbory dostali na přepracování a zpřesnění návrhu prodlouženou 4měsíční lhůtu. Červencová srážka autobusů na Znojemsku se stala terčem zájmu policistů. Při nehodě u Olexovic se zranilo 47 lidí. Pro záchranou službu šlo o mimořádnou událost druhého stupně. Policejní mluvčí Petra Hrůzová potvrzuje, že ve věci zahájili úkony trestního řízení.
2: Případ je prověřován pro podezření ze spáchání přečinu obecného ohrožení z nedbalosti, kterého se měl dopustit řidič autobusu tím, že nedal přednost v jízdě druhému autobusu.
1: Dva autobusy s cestujícími se u Olexovic na Znojemsku srazily 18. července. Autobus přijíždějící od Brna narazil do druhého, který na hlavní silnici výjížděl z vedlejší komunikace. Klíčová spojnice mezi Brnem a Znojmem byla kvůli nehodě zavřená 5 hodin. Takzvaná ústava pro kontrolu umělé inteligence je na světě. Bílý dům hostil mimořádné setkání amerického prezidenta se šéfy největších technologických společností Spojených států. Donald Trump a šéfové těchto firm, včetně Marka Zuckerberga, podepsali ústavu dobrovolně. Podle této dohody se má Silicon Valley v oblasti bezpečnosti řídit takzvanou samoregulací.
3: A byl to nevídaný pohled, když Donald Trump po schůzce doslova vytáhl miliardáře z technologického světa rovnou na příjezdovou cestu Bílého domu. Tam pak všichni museli odpovídat novinářům. Podepsaný dokument sice není právně závazný, ale Trump ho označil za morálně neměnnou ústavu. Navíc oficiálním prezidentským dekretem zakázal termín umělá inteligence. Odteď americká vláda této technologii povinně musí říkat superinteligence, protože slovo umělá prý už nevystihuje její obrovskou sílu. Ze Spojených států Hedvika Miller, Radio Impuls.
1: Technici v ústí britské řeky Temže odstraňují stěžně z vraku americké lodi SS Richard Montgomery. Ta má na palubě 1400 tun nevybuchlé munice. Plavidlo z druhé světové války ztroskotalo na Mělčině v srpnu 1944 a po zatopení se z něj nepodařilo vyložit všechen nebezpečný náklad. Vrak byl po celá desetiletí pod nepřetržitým radarovým dohledem v přísně střežené zakázané zóně, kde se do něj úřady bály zasahovat. Poslední průzkumy ale ukázaly, že se trup rozpadá a těžké havarijní stěžně vytvářejí na schátralou konstrukci nebezpečný tlak. Specializovaná firma už odřízla 2 ze 3 stěžňů, které po dokončení prací zamíří do historických loděnic v Chathamu k odborné konzervaci a následnému vystavení pro veřejnost. Čeští fotbalisté do 21 let porazili v kvalifikaci Bulharsko 1-0 a zajistili si účast v baráži o mistrovství Evropy. O vítězství v Hradci Králové rozhodl v 55. minutě svým 5. kvalifikačním gólem útočník Lukáš Mašek po přihrávce střídajícího Daniela Kačora. Svěřenci trenéra Michala Bílka udrželi domácí neprůstřelnost, Bulharům oplatili úvodní porážku a před závěrečným duelem v Portugalsku už mají jisté minimálně 2. místo ve skupině. Zítra bude jasno nebo polojasno, během odpoledne bude od západu částečně přibývat oblačnosti. Naměříme k tomu 20 až 25 stupňů Celsia. Zprávy končí, loučí se Honza Varga.
0: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.

0: Rádio Gold Impuls. 22 hodin. Zprávy.
1: Startují zprávy, u kterých zdraví Honza Varga. Stát od zítřka opět zastropuje ceny paliv. Litr nafty vyjde maximálně na 48 korun 72 haléřů a benzín na 46,14. Ministerstvo financí reaguje na prudké zdražování a nejistotu na trhu s ropou po eskalaci konfliktu na Blízkém východě, kvůli níž se nafta přiblížila 50 korunovému rekordu. Opatření omezuje marži pumpařům na 2 koruny 50 za litr a doplňuje ho měsíční snížení spotřební daně z nafty. Stropy bude rezort vyhlašovat denně podle velkoobchodních cen, podle analytiků ale krok zmírní dopady jen dočasně a ceny budou nadále závislé na výkyvech světového trhu. Veřejné finance Česka jsou v neudržitelném stavu a vláda prohlubuje schodek navzdory hospodářskému růstu. Shodli se na tom ekonomičtí experti na jednání s prezidentem Petrem Pavlem na Pražském hradě. Odborníci varovali, že kabinet provádí masivní fiskální expanzi a rostoucí výdaje nekryje příjmy, což spolu s dražší obsluhou státního dluhu situaci dál zhoršuje. Kritizovali také chybějící debatu nad rozpočtem během jara a léta. Schválený vládní návrh na příští rok počítá s deficitem 386 miliard korun, což představuje druhý nejvyšší schodek v historii samostatného státu. Pro splnění střednědobých cílů a snížení deficitu na 2% HDP do roku 2028 bude podle expertů nutné najít úspory ve výši až 140 miliard korun. Někteří žáci mají obavy ze stravování v jídelně v Újezdě nad Lesy. Masarykovu základní školu v minulých dnech zasáhla epidemie salmonelózy. Zdravotní problémy má asi 400 lidí, včetně učitelů. Dnes na vyučování dorazilo zhruba 60% žáků druhého stupně. Podle některých rodičů už jejich děti nechtějí ve škole jíst. Ředitel Libor Skala to chápe. Škola společně s pražskou městskou částí posílí psychologickou péči pro žáky.
2: Ta důvěra se ztratí strašně rychle a bude strašně dlouho trvat, než tu důvěru ta školní kuchyně zase získá zpátky, ať už rodičů anebo těch dětí. Co se týká té psychické pomoci, tak my jsme vlastně zveřejnili nějaká telefonní čísla, kam rodiče nebo ti žáci si mohou zavolat. Máme tady k dispozici školní psycholožku, budeme mít ještě na poloviční úvazek jednu školní psycholožku.
1: Do obou školních budov se dnes vrátili žáci po zhruba týdenním ředitelském volnu. Jídelna podle hygieniků uvařila jídlo z prošlých vajec, kauzu salmonelóza řeší také policie. Stravování zatím škola řeší externě. Plzeň má hřiště s vybavením na fotbal dronů. Tento světový fenomén propojuje pilotáž, programování, práci v týmu i adrenalin. Děti láká k technice a novým technologiím.
3: První velký fotbalový zápas s drony se konal v tělocvičně střední dopravní průmyslovky, která vyučuje bezpilotní létání. Tým má 5 hráčů, každý pilotuje jeden dron uzavřený v ochranné kleci. Utkání se hraje uvnitř na nafukovacím hřišti 4x8 metrů a 3 metry na výšku se 140-gramovými drony. S většími do kilogramu se hraje na prostornější venkovní ploše. Gol znamená průlet obručí, tedy brankou soupeře. Výuka bezpilotního létání míří i do dalších škol. Klára Fajstová, Radio Impuls, Plzeň.
1: Slovenský prezident Peter Pellegrini odvolal ministra životního prostředí Tomáše Tarabu, kterému parlament vyslovil nedůvěru. Stalo se tak teprve podruhé v novodobé historii země po 33 letech. Hlasování iniciovala opozice a podpořili ho poslanci nejmenší vládní strany SNS, s níž měl nestraník Taraba dlouhodobé spory. Premiér Robert Fico původně návrh na jeho odvolání stáhl z obav, že Tarabův návrat do poslaneckých lavic připraví koalici o křehkou většinu 3 hlasů, což SNS označila za porušení koaliční smlouvy. Vedením rezortu hlava státu dočasně pověřila přímo Fica, dokud se dnes nenavrhne nového kandidáta. Opozice po vládní roztržce zopakovala požadavek na předčasné volby a hrozí protesty v ulicích. Sám Fico už dříve připustil možnost lednového termínu. Zítra bude jasno nebo polojasno, během odpoledne bude od západu částečně přibývat oblačnosti. Naměříme k tomu 20 až 25 stupňů. Zprávy končí, loučí se Honza Varga.
0: Radio Gold Impuls. Zlaté

0: Vládě Andreje Babiše. Debata bude pokračovat zítra. Jednání, které dosud zabralo 19 hodin čistého času, poslanci přerušili v 21 hodin. Zatímco úvod schůze patřil především členům kabinetu ANO, SPD a motoristů, obhajujícím svou práci, opozice se k řečnickému pultu dostala až dnes dopoledne a vládu ostře kritizovala za hospodaření, zadlužování země i plánovaný jednorázový příspěvek pro důchodce. Do zítřejší rozpravy zbývá přihlášeno ještě 37 zákonodárců, převážně z opozičních řad, poté by mělo dojít k samotnému hlasování. Opoziční blok disponuje 92 hlasy, pro svržení vlády je ale nutná nadpoloviční většina všech poslanců, tedy nejméně 101. Novým generálním ředitelem hasičského záchranného sboru bude plukovník Martin Legner. Ministr vnitra Lubomír Metnar ho do funkce jmenuje k 1. říjnu na základě výběrového řízení, v němž uspěl mezi třemi kandidáty. V čele sboru nahradí Vladimíra Vlčka, kterému v červenci skončil mandát a jehož dosud zastupoval náměstek Petr Ošlejšek. Legner působí v rezortu vnitra přes 20 let, kariéru začínal u policie, k hasičům přešel v roce 2012 a od roku 2022 vedl na generálním ředitelství odbor integrovaného záchranného systému a jednotek požární ochrany. Lanovka na Komáří výšku v Krušných horách bude mít svou známku. Tato lanovka je totiž nejdelší u nás. Známku vydává Česká pošta a zachycuje pohled ze sedačky přímo na vrchol kopce.
1: Známka má písmenkovou hodnotu B, což odpovídá ceně 1,30 korun. Výtvarník Milan Bauer na ní zachytil pohled z lanovky přes podpěru s kladkami směrem k vrcholu Komáří výšky, včetně budovy hotelu. Dráha, která začíná v Podkrušnohorské Krupce, je nejdelší sedačkovou lanovkou u nás a přes 10 let je také kulturně technickou památkou. Dušan Valenta, Radio Impuls.
0: Fotbalová reprezentace vyhlíží první body v Lize národů marně, myslí si to bývalý fotbalista a komentátor Petr Švancara. Národní tým se po domácích porážkách s Chorvatskem a Anglií v sobotu utká se Španělskem. Švancara v našich impulzech Honzy Benešovského řekl, že na pozitivní výsledek můžeme zapomenout. Na mistry světa totiž podle něho nemá nikdo.
2: Můžeme ale z toho vytěžit to, že si tam můžeme zkoušet nějaké věci, že by to třeba z tohohle zápasu si můžeme něco jako vzít po naučení, respektive nějaká taktika v obraně, v záloze i možná do útoku, ale výsledek, omlouvám se, že mluvím takhle negativně, ale bojím se, že jsme úplně bez šance.
0: Pikantní souboj čeká v sobotu nového trenéra českého národního týmu Španěla Santideniu, který dřív působil u tamních mládežnických reprezentací. A útočník Cristiano Ronaldo opustil den před zápasem Ligy národů v Dánsku portugalskou reprezentaci. 41-letý hvězdný fotbalista to bez dalších podrobností oznámil na Instagramu. Z kempu v Malmö podle médií odcestoval kvůli neschodám s trenérem, který ho nenasadil do nedělního duelu v Norsku a plánoval ho nechat na lavičce náhradníků i pro čtvrteční zápas v Kodani. Zítra bude jasno nebo polojasno, během odpoledne bude od západu částečně přibývat oblačnosti, naměříme k tomu 20 až 25 stupňů. To byly zprávy s Honzou Vargou.
3: Radio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.

0: Rádio Gold Impuls. Půlnoc. Zprávy.
1: Startují zprávy s Honzou Vargou, hezký poslech. V Česku se nejlépe žije v Turnově. Vyplývá to z nového indexu prosperity portálu Evropa v datech. Město v srdci českého ráje obhájilo loňské prvenství, nastupních vítězů ho doplnili lázeňské Luhačovice a východočeský Žamberk. Čtvrtá skončila Olomouc. Praha obsadila 9. místo, ačkoliv bodovala v občanské vybavenosti, celkové skóre jí srazily vysoké ceny bydlení, nedostatek míst na středních školách i horší hodnocení životního prostředí. Na opačném konci

0: haléřů za litr. Pumpaři už v uplynulých dnech zaznamenali propad poptávky, motoristé totiž vyčkávali na dnešní zlevnění. Plzeňská Techmánie se zaměří na energetiku. Vědecko-populární centrum otevře novou expozici s modely uhelných, jaderných i fúzních zdrojů elektřiny. Několikametrové modely budou vedle parního stroje na desítkách metrů čtverečních. Ředitel plzeňské Techmánie Jiří Královec říká, že výrobu elektřiny si na místě vyzkouší i návštěvníci.
1: Pak ji vlastně odeslat přes takový dráty, klasicky odeslat na nějakou panel a tam by se mělo objevit nějaký jako vtípek, že vyrobili jsme takový množství energie, za to si můžeš spustit tohle a tohle. Takže by tam vlastně mělo být možnost vyzkoušet si, jak se vyrábí energie v tepelné elektrárně, jak se vyrábí v jaderné elektrárně, jak se třeba možná jednou bude vyrábět v tokamaku, to znamená jako fúzní způsob.
0: Nová expozice věnovaná energetice se má v plzeňské Techmánii otevřít na konci října. Takzvaná Ústava pro kontrolu umělé inteligence je na světě. Bílý dům hostil mimořádné setkání amerického prezidenta se šéfy největších technologických společností Spojených států. Donald Trump a šéfové těchto firm, včetně Marka Zuckerberga, podepsali ústavu dobrovolně. Podle této dohody se má Silicon Valley v oblasti bezpečnosti řídit takzvanou samoregulací.
2: A byl to nevídaný pohled, když Donald Trump po schůzce doslova vytáhl miliardáře z technologického světa rovnou na příjezdovou cestu Bílého domu. Tam pak všichni museli odpovídat novinářům. Podepsaný dokument sice není právně závazný, ale Trump ho označil za morálně neměnnou ústavu. Navíc oficiálním prezidentským dekretem zakázal termín umělá inteligence. Odteď americká vláda této technologii povinně musí říkat superinteligence, protože slovo umělá prý už nevystihuje její obrovskou sílu. Ze Spojených států Hedvika Miller, Radio Impuls.
0: Čeští fotbalisté do 21 let porazili v kvalifikaci Bulharsko 1-0 a zajistili si účast v baráži o mistrovství Evropy. O vítězství v Hradci Králové rozhodl v 55. minutě svým pátým kvalifikačním gólem útočník Lukáš Mašek po přihrávce střídajícího Daniela Kačora. Svěřenci trenéra Michala Bílka udrželi domácí neprůstřelnost. Bulharům oplatili úvodní porážku a před závěrečným duelem v Portugalsku už mají jisté minimálně druhé místo ve skupině. Bude jasno nebo polojasno během odpoledne, čekejme od západu částečně přibývání oblačnosti, naměříme k tomu 20 až 25 stupňů Celsia. Tolik zprávy s Honzou Vargou.
3: Radio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.

0: Rádio Gold Impuls. Jedna hodina. Zprávy.
1: Startují zprávy s Honzou Vargou, hezký poslech. Stát ode dneška opět zastropuje ceny paliv. Litr nafty vyjde maximálně na 48 korun 72 haléřů a benzín na 46 korun a 14 haléřů. Ministerstvo financí reaguje na prudké zdražování a nejistotu na trhu s ropou po eskalaci konfliktu na Blízkém východě, kvůli které se nafta přiblížila 50 korunovému rekordu. Opatření omezuje marži pumpařů na 2 koruny 50 za litr a doplňuje ho měsíční snížení spotřební daně z nafty. Stropy bude rezort vyhlašovat denně podle velkoobchodních cen. Podle analytiků ale krok zmírní dopady jen dočasně a ceny budou nadále závislé na výkyvech světového trhu. Zlínská zoologická zahrada přišla o slonici Kali. Po náročné mnohahodinové operaci klu se jí nepodařilo probudit z anestezie. Samice slona afrického trpěla rozsáhlým hnisavým zánětem po ulomení klu, který nereagoval na antibiotika a zasahoval až k oku. Na záchraně zvířete se podílel mezinárodní tým 6 specialistů, včetně expertů z Berlína. Chirurgické odstranění zbytku zubu bylo podle veterinářů nezbytné, protože slonici hrozilo oslepnutí a bolestivá smrt na

0: si 2022 trojce najatých mužů. Vpíchla mu do krku neznámou látku a odvezla ho. Muž je od té doby nezvěstný a vyšetřovatelé předpokládají, že nepřežil. Samotní únosci dostali tresty od 6 do 8 let za Mřížemi. Jelínek vinu po celou dobu odmítal. Pravomocný rozsudek pro něj navíc znamená definitivní vyškrtnutí ze seznamu advokátů. Uherské Hradiště má nový zimní stadion. Vyrostl na místě původní haly, která byla ve špatném stavu. Stavba nového stadionu trvala rok. Využívat ho budou sportovci i veřejnost. Starosta Uherského Hradiště Stanislav Blaha je rád, že nový zimák nabízí kvalitní zázemí.
1: 16 šaten a ubytovna, která umožní pořádání letních kempů, ale například i soustředění. Stadion je navíc pasivním standardu, to znamená, jeho energetická náročnost odpovídá těm nejpřísnějším podmínkám.
0: Finální náklady stavby nejsou známé. Rozpočtový rámec schválený zastupitelstvem je téměř 450 milionů korun. Jde o největší investici Uherského Hradiště do sportovní infrastruktury v posledních letech. Plzeň má hřiště s vybavením na fotbal dronů. Tento světový fenomén propojuje pilotáž, programování, práci v týmu i adrenalin. Děti láká k technice a novým technologiím.
2: První velký fotbalový zápas s drony se konal v tělocvičně střední dopravní průmyslovky, která vyučuje bezpilotní létání. Tým má 5 hráčů, každý pilotuje jeden dron uzavřený v ochranné kleci. Utkání se hraje uvnitř na nafukovacím hřišti 4x8 metrů a 3 metry na výšku se 140-gramovými drony. Svědčíme do kilogramu se hraje na prostornější venkovní ploše. Gol znamená průlet obručí, tedy brankou soupeře. Výuka bezpilotního létání míří i do dalších škol. Klára Fajstová, Radio Impuls, Plzeň.
0: Bude jasno nebo polojasno, během odpoledne bude od západu částečně přibývat oblačnosti. Naměříme k tomu 20 až 25 stupňů. Končí zprávy s Honzou Vargou.
3: Radio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.

0: Rádio Gold Impuls. 2 hodiny. Zprávy.
1: Startují zprávy s Honzou Vargou, hezký poslech. V Česku se nejlépe žije v Turnově. Vyplývá to z nového indexu prosperity portálu Evropa v datech. Město v srdci českého ráje obhájilo loňské prvenství, nastupních vítězů ho doplnili lázeňské Luhačovice a východočeský Žamberk. Čtvrtá skončila Olomouc. Praha obsadila 9. místo, ačkoliv bodovala v občanské vybavenosti, celkové skóre jí srazily vysoké ceny bydlení, nedostatek míst na středních školách i horší hodnocení životního prostředí. Na opačném konci srovnání se umístily obce ze severozápadních Čech a vůbec nejhůře dopadl horšovský Týn na Domažlicku. Regulace cen paliv způsobí v prvních dnech čerpacím stanicím ztráty, varuje předtím Unie nezávislých petrolejářů. Důvodem je, že budou muset prodávat dříve nakoupenou naftu pod nákupní cenou. Ministerstvo financí totiž ode dneška začíná denně určovat cenové stropy podle burzy a regulované marže 2 koruny 50 za litr. Spotřební daň na naftu přitom klesne o necelé 2 koruny. Pro dnešek činí strop pro naftu 48 korun a 72 haléřů a pro benzín 46 korun a 14 haléřů za litr. Pumpaři už v uplynulých dnech zaznamenali propad poptávky, motoristé totiž vyčkávali na dnešní zlevnění. Plzeňská Techmánie se zaměří na energetiku. Vědecko-populární centrum otevře novou expozici s modely uhelných, jaderných i fúzních zdrojů elektřiny. Několikametrové modely budou vedle parního stroje na desítkách metrů čtverečních. Ředitel plzeňské Techmánie Jiří Královec říká, že výrobu elektřiny si na místě vyzkouší i návštěvníci.
2: Pak ji vlastně odeslat přes takový dráty, klasicky odeslat na nějakou panel a tam by se mělo objevit nějaký jako vtípek, že vyrobili jsme takový